0: disagree, but at the end of it all, she will understand me.
1: Try.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

try.

0: trials. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to
0: trial.
1: Všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje pár
0: trial.
1: Je tu hned, z cigaret je

0: je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial.
0: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš
1: trial,
0: proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
1: Srdce
0: jsi trochu třás, trochu třás.
1: Trial.

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp, jen že jsi na živě šla.

0: Fajn.
1: Úsměv od ženy, který si všechno vzal. Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený.
0: Trial.
1: Nemusí plakat dál.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial

Thrall. Thrall. Thrall.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se potýkám.

0: smile.
1: She says,
0: smile.

trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno
0: trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka se
0: trial.
1: Na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý,
0: trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: Israel.
1: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
0: Trial.

Trial. Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál. Trial.

0: bye.
1: Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Trial. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci
0: trial
1: ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: rád. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že si křivě šla.
1: Trial.
0: Křivě šla.

trial. Trial.

0: style. Trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk, už je
0: trial.

Čau.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že za

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

Try.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych pít mladej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klima.

0: trial.
1: Thanks very much. Thank you.

Bye. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

but... Wow.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Try.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš
0: trial.
1: Jak. Snivý. Chtěl
0: trial.
1: Křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: žalářních vrát. Wow. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap.
1: Wow.

0: Čau.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať
0: léta
1: ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

Ryle. Ryle.

trial. Trial.

trial.

Ciao.

0: trial. Trial.
1: I gazed into its murky depths.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: Thank you very much.
1: Wow. Trial.

0: Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris.
1: Trial.
0: Znám bůh San Michel, tam jsem včera šel.
1: Trial.
0: S Marie.

0: trial.
1: Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů.
0: Trial.
1: Jdou za tebou, dokola s tou otázkou, proč jsi sám.

0: Kyle.
1: Můžeš dýchat, můžeš se smát.
2: Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít.
0: Kyle.
1: Z tvých polipků svou láskou ti vzát. Být princem tvých snů. Já
0: Kyle.
1: Chtěl bych jen

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: ti říct, stýská se, stýská.
1: Trial.
2: Milence.
1: Trial.
2: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně,
1: trial.
2: Mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často za

trial. Trial.

trial. Trial.

je pro tebe jako hřbitov nebo louka ve svých. Najednou se něco stane. Zahrady světa rozkvetou a ty si uvědomí, že tě má.

fall. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou.
0: Trial.
1: Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš. Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
2: Kapříčku.
0: Trial.
2: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
3: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustí.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý...

trial. Trial. Trial.

0: Wow. Wow.
1: Dala znamenie, vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Wow.

0: Čau.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
0: Trial.

trial. Trial.

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

trial.

trial.

0: jsem měl prachy,
1: wow,
0: to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by se chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

trial. Trial.

trial

0: trial.
1: Don't you wanna know me?
0: Trial.

0: trial.
1: It's a lot.
0: Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak,
0: trial.
1: Nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,
0: trial.
1: Byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat,
0: trial.
1: Možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama, jako správnej chlap.

0: zborcený,
1: Trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Yeah. Rule, baby. Mary J. Blige.
0: Trial.

trial.

trial. Trial. You've

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Trial.
0: Trial.
1: Could bring

trial. Trial.

Bye. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Make love your

trial. Trial. Trial.

0: Bye. Bye.
1: Some people suppress you.

subscribe. Trial. Trial.

0: trial.
1: Mám v kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank na cenu.

Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris.

sou Marie-Claire. Vím, jak zní z úst krásnej žen, slůvka každé.

trial. Trial. Trial.

trial.

Bye. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Bye.

trial.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0: trial
1: and turn it out and give it all to see.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

nothing to

Throttle.

0: trial.
1: Don't worry. Be happy.
0: Trial.

show.

trial.

Thank you.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

enthralled. Trial.

God.

trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

song. Wow.

12. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad

0: vyšel ven ze žalářních vrát.
1: Wow.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líbí.
1: Wow.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Trial. I don't want to go out.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatý, to by bylo prý.

Bye. Trial.

strong. Could it be?

Trial.

blání svítá.

Bye. Bye.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: change my ways. Oh, I find it so strange.
1: Trial.

trial. Trial.

La la la la la la la.

0: wrong.
1: One man lost control. He had no call to do that. Nothing.

měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

0: svých polibků. Svou lásku ti dořád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: hvězdou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polovodkách.
1: Trial.

Našel si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Bye.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

trials. Trials. Trials.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Everybody needs a little time away.
0: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

kapsičku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Thank you.

try.

Bye.

trial.